0: श्रोते हो, आपल्या वैयक्तिक जीवनात जसं किशोरदा आहे नटखटपणा नटखट होते, तोच नटखटपणा अगदी हुबेहूब पडद्यावरही त्यांनी उतरवला. आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पडोसन. या चित्रपटातलं त्यांचं एक गीत, एक चतुर नार बडी होशियार. श्रोते हो, या चित्रपटातली भूमिका साकारताना किशोर कुमार यांनी सांगितलं की त्यांनी यामध्ये त्यांच्या एका मामाची नक्कल केली होती. त्यांची मामाही लांब केस ठेवत, काजळ लावत आणि तोंडात सतत पाण असायचं. अगदी हुबेहूब तशीच भूमिका किशोर कुमार यांनी पडोसन या चित्रपटात साकारली. आणि काय मग श्रोते हो, माहिती, किशोर कुमार यांचा या चित्रपटातला हा अभिनय पाहून सुनील दत्त आणि महमूद यांना आपला गेटअप आणि अभिनय फिका वाटायला लागला ना. आणि मग त्यांनी काय केलं माहिती, 2 दिवस चित्रपटाचं शूटिंग थांबवून आपला गेटअप बदलला आणि त्यांनीही वीग लावून पुढील शूटिंग सुरू केलं. पण त्या चित्रपटातलं ते गीत नाही, मी आपल्याला वेगळं गीत ऐकवत आहे.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la